0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní kvítový kapely měli kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu výjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou. Kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehladek.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se tu uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
11: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo ze Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
12: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
12: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takovýhleho děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla to Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku Obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednou z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější, je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
19: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
2: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
3: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
2: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
21: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
23: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
2: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hübnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
24: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
25: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
24: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
26: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
24: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
26: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
24: I když projekt právě oficiálně končí, pro Fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží po částech a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm věci.
6: 2 cm na
1: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podmět, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy, jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické, těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových,

0: který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké, a držím jim palce, ať to tak jde dál.
1: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
2: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
3: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
4: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak se Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
5: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašicí špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
6: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
5: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně země Panský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichštajnové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichštejna. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichštejnů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichštejnů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

a jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní, vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první

až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezóny v Tachově. Co se týče průvodu, to

0: se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již šestým rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
2: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
3: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
4: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
6: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
4: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
7: Ahoj!
8: Ahoj!
7: Chceme vás, milé děti, pozvat Na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
8: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
7: Třeba nafukovací skákací hrad.
8: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hoře Hladek.
7: A taky nejrůznější soutěže.
8: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
7: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
8: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
7: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
8: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
7: Ahoj!
4: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
9: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupily z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
10: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
10: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
11: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme Evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
11: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavných her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tělově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno uběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.

0: přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
1: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
2: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
3: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
4: Ano, super, sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
5: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
1: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
6: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
1: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
7: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
8: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
7: Zajímavostí lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
8: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
7: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
9: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
7: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
9: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
10: Já nevím, asi knedlíky.
11: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
12: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
13: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
14: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
7: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
15: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
16: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
15: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
17: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
18: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
15: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
19: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
20: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
19: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
21: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
19: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
21: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
19: I když projekt právě oficiálně končí, pro Fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží po částech a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
2: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
3: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
2: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
22: Jsou to 2 cm věci.
23: 2 cm na
2: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
3: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
2: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
3: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
2: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy, jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Arenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečným koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak se Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašicí špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: V Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup nejsvětější trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

a jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní, vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava

Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch 4 atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna o kousek dál na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili 3 stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže.

0: Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již šestým rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
1: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
0: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
2: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
0: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
3: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
5: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
3: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
6: Ahoj!
7: Ahoj!
6: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
7: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
6: Třeba nafukovací skákací hrad.
7: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehledek.
6: A taky nejrůznější soutěže.
7: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
6: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
7: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
6: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
7: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
6: Ahoj!
3: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
8: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro 4 dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupily z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
9: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví a vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
0: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
9: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
0: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
10: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozujou na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
0: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
10: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
0: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavní her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená, že žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tedy členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřadníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmařek natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V konci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na
1: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy, jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená. I jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastní mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf. To by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na

Nacházíme ve velkém sále Sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská Sokolovna o kousek dál na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní kvítový kapely měli kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno, rozhodli.

0: jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
2: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
3: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
5: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
3: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
6: Ahoj!
7: Ahoj!
6: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
7: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
6: Třeba nafukovací skákací hrad.
7: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
6: A taky nejrůznější soutěže.
7: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
6: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
7: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
6: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
7: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
6: Ahoj!
3: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
8: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
9: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3, a z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví a vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
9: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo ze Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
10: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
10: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl tady členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to byla asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo dresy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostili prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme prostě hráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. 3 borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portskou borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
19: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole, si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
23: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
1: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
23: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
2: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
3: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
23: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
21: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreniach. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
21: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
21: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už, je to, už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
21: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to 2 cm necelý.
7: 2 cm na
4: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly

0: Nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje.
1: Pro dva kusy prvního náduvníku museli přijet dva kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
2: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
2: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy, jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické, těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a My jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival Na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům.

ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmannově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatový kapely měli kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice.

0: Kravnice nad Úhlavou, Gdyní, Klenčí, Horšovský Týn, Bílá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
3: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
2: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
4: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdy jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
2: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
5: Ahoj!
6: Ahoj!
5: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
6: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
5: Třeba nafukovací skákací hrad.
6: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
5: A taky nejrůznější soutěže.
6: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
5: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
6: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
5: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
6: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
5: Ahoj!
2: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
7: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
8: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
8: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
9: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po deváté odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
9: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinu festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Borská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Borské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Borské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu Plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější, je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že je jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si hráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zdá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
19: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmařek natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hübnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na
1: spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Íčka. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Íčka v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volley.

volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf. To by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si před

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky

0: se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
1: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
2: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
1: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
3: Ahoj!
4: Ahoj!
3: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
4: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
3: Třeba nafukovací skákací hrad.
4: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehladek.
3: A taky nejrůznější soutěže.
4: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
3: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
4: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
3: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
4: Tak přijďte, ať se tu uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
3: Ahoj!
1: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
6: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
7: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
5: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
7: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našem týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
5: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
8: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají, každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, které Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
5: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po deváté odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
8: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina v Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
5: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takovýhleho děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Borská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Borské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Borské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřeníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu Plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už, je to, už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm věci.
6: 2 cm na
1: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak se Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Thank you. Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup nejsvětější trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně

0: Terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
1: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, z Pitihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
2: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

a jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlin.

0: Košic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
1: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
0: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
2: Ahoj!
3: Ahoj!
2: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
3: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
2: Třeba nafukovací skákací hrad.
3: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
2: A taky nejrůznější soutěže.
3: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
2: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
3: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
2: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
3: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
2: Ahoj!
0: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
5: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
6: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
4: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
6: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
4: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
7: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozujou na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
4: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
7: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
4: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěžejních Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak, těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tělově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
19: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmelátky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
23: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
1: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
23: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
2: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
3: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
23: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmařek natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
21: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitních dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
21: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
21: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
21: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to 2 cm necelý.
7: 2 cm na
4: spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro dva kusy prvního nádovníku museli přijet dva kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
5: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
4: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
5: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
4: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny, protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku v té Alenské údolí a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečným koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každému, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup nejsvětější trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Dřív v pátek 28. srpna zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Íčka. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Íčka v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beachvolejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: tradičně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
1: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
0: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
2: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
0: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
3: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
0: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
4: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
6: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
4: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin,

0: na kterou jste všichni zváni.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
2: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
1: Třeba nafukovací skákací hrad.
2: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehledek.
1: A taky nejrůznější soutěže.
2: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
1: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
2: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
1: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
2: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
1: Ahoj!
0: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
3: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
4: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupily z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
5: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
3: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
5: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
3: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
6: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
3: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
6: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
3: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinu festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy, jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavných her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl tady členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdickou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super, sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí i lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
19: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
23: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
1: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
23: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
2: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
3: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
23: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
21: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
21: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
21: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
21: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírník, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to tam 2 cm necelý.
7: 2 cm na celý.
4: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
5: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
4: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
5: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
4: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme tak

0: zpátky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
1: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená. I jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
2: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
3: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
4: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
5: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
6: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
5: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Ditrichštejna. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Ditrichštejnů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Ditrichštejnů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beachvolejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna.

0: a nebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již šestým rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
2: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
3: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
4: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
6: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdy si jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
4: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
7: Ahoj!
8: Ahoj!
7: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
8: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
7: Třeba nafukovací skákací hrad.
8: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
7: A taky nejrůznější soutěže.
8: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
7: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
8: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
7: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
8: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
7: Ahoj!
4: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Mariánské Lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských Lázních jednoznačně patřil sportu.
1: V tomto týdnu se v Mariánských Lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
2: Mariánské Lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví a vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
0: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
2: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
0: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
3: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
0: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
3: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
0: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinu festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěžejních Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak, těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Borská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Borské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Borské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zdá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
2: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
20: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
2: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
22: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
23: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
2: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
24: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
25: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
24: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
26: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
24: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
26: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
24: I když projekt právě oficiálně končí, pro Fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
3: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V konci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
4: Jsou to 2 cm necelý.
5: 2 cm na
1: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
3: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
3: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny, protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečný koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodmeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, z Pitihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Íčka. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Íčka v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měla za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf. To by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též

0: třeba místní Big Beatový kapely měli kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
2: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
3: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
5: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
3: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
6: Ahoj!
7: Ahoj!
6: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
7: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
6: Třeba nafukovací skákací hrad.
7: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hoře Hladek.
6: A taky nejrůznější soutěže.
7: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
6: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
7: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
6: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
7: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
6: Ahoj!
3: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
8: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. a nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu, aby to kategorie U21 a U23.
9: Mariánské Lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5 na 5, ale vlastně nově i pro ty

0: týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
0: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
2: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
2: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frédérika Chopina v Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary. A samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl tady členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste po něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze třema R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě Senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od té řemínky.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostili prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější, je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si hráli ty zápasy předtím, tak snad to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. Důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. 3 borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portskou borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
19: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmelátky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
17: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitních dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforovaný síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na
1: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které v různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečný koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Basecampu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Basecampu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a My jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodmeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charismatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beachvolejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra

0: duhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
1: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
0: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
2: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
0: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
3: Ahoj!
4: Ahoj!
3: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
4: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
3: Třeba nafukovací skákací hrad.
4: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehladek.
3: A taky nejrůznější soutěže.
4: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
3: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
4: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
3: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
4: Tak přijďte, ať se tu uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
3: Ahoj!
0: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
6: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
7: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
5: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
7: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
5: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
8: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají, každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, které Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.

0: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po deváté odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
1: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frédérika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
0: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená, že žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tedy členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
18: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmelátky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
2: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
20: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
2: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
22: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
23: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
2: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
24: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitních dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
25: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
24: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
26: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
24: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
26: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
24: I když projekt právě oficiálně končí, pro Fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
3: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
4: Jsou to 2 cm necelý.
5: 2 cm na
1: spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
3: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
3: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených

0: Arabských Emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
1: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny. Protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
0: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
2: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
3: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
4: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku v té Alenské údolí a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
0: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
5: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečným koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně Zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodmeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat a těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době

0: Kolik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
1: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
0: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
2: Ahoj!
3: Ahoj!
2: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
3: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
2: Třeba nafukovací skákací hrad.
3: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehledek.
2: A taky nejrůznější soutěže.
3: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
2: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
3: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
2: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
3: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
2: Ahoj!
0: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
5: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
6: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
4: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
6: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
4: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
7: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozujou na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
4: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
7: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam

0: zůstává v té tradici, ale Šopeňák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl tady členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super, sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
19: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly, a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
23: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
1: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
23: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
2: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
3: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
23: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
21: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
21: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných, skutečných projektech.
21: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
21: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V konci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to tam 2 cm věci.
7: 2 cm na sobě.
4: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
5: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
4: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
5: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
4: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak se Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup nejsvětější trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival Na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní.

Vzniklo to vlastně z iniciativy spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v lavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to

0: a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
1: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
2: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
1: Třeba nafukovací skákací hrad.
2: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehladek.
1: A taky nejrůznější soutěže.
2: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
1: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
2: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
1: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
2: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
1: Ahoj!
0: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
4: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
5: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
3: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
5: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
3: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
6: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
3: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ima Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
6: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina v Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
3: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.

0: 8. prologem, je to úvodní koncert k 67. ročníku toho festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
1: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
1: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
0: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěžejních Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ručník tyhle pivní ozdravné kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
1: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak, těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
1: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Borská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Borské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Borské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
1: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednáři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
1: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmelátky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
19: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmařek natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V konci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na
1: spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naše štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy, jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické, těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny. Protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být na jednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí Jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečným koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: V Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichštajnové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup nejsvětější trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichštejna. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichštejnů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichštejnů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v lavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit

0: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
1: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupily z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
2: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5 na 5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3 na 3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3 na 3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3 na 3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví a vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
0: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
2: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3 na 3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našem týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
0: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
3: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozujou na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
0: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
3: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
0: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělá

0: Byla obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
1: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takovýhleho děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
2: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
3: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marian Bath Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
2: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
4: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
2: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
5: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla to Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
4: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
2: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
5: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřebníků.
2: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkně podívané. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlýn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmařek natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem sa ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník, určený k máčení ječmene, pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Co tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na
1: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty jako přísadu.

0: do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny, protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
3: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
4: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
5: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku v té Alenské údolí a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy. Rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
6: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečný koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bezkempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastní mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf. To by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna.

projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou. Kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehledek.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu.

0: čeká evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let, takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3 na 3 a z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví a vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
0: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3 na 3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našem týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
2: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
2: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce s Vousasem Kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takovýhleho děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary.

0: Samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
1: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
2: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
1: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
3: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro něj přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdickou pamětní desku obran Burské věznice.
2: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
1: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
3: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednáři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od té řemeníku.
1: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí i lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
2: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
20: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
2: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
22: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
23: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
2: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
24: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
25: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
24: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
26: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
24: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
26: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
24: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník, určený k máčení ječmene, pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží po částech a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
3: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
4: Jsou to 2 cm necelý.
5: 2 cm necelý.

0: spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje.
1: Pro dva kusy prvního nádovníku museli přijet dva kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
2: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl nádovníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
2: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádovník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečným koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Basecampu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Basecampu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a My jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodmeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charismatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již šestým rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo realizaci přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou. Kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se tu uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka Evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3 a z těch ohlasů a té návštěvy

0: naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských Lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
2: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají. Každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, které Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských Lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po deváté odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
2: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina v Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu

0: Do 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
1: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomíší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomíší války a ty mají své oběti. A touto deskou ji chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
2: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tělově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno oběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdickou pamětní desku obran burské věznice.
1: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
0: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta 2. plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
2: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 letem narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednou z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednáři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřeníků.
0: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější, je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak snad to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejce a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli. Je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
21: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
21: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
22: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
21: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hübnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu.

0: jak to měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
1: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
2: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných, skutečných projektech.
1: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
2: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už, už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
1: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
3: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový náduvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový náduvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Náduvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho náduvníku, kdy tohleto perforovaný sito slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to tak 2 cm necelý.
7: 2 cm na celý.
4: Spodní díl náduvníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního náduvníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
5: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77, metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
4: Spodní díl náduvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
5: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
4: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl náduvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme pro ty, jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečný koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Hardley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charismatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měla za to, že Otrokovice a Nampajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Nampajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beachvolejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v lavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu výjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatý, a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou. Kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hoře Hladek.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
11: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy Holek

0: Oběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
1: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
0: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinu festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy, jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu, je super, že se tady něco takovýhleho děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop artové věci většinou a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl

0: Výběrově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něk čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice vstřícné. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
1: A tam bych upozornil ještě na jednu věc, proč by možná si toho tam nikdo nevšiml. Na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty. Ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze třema R.
2: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
0: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z nejvyšších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
2: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostili prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udělám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si hráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo 1 000 000 korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. 3 borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový syrup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
19: Borůvkové víno a syrup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky, ano.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
16: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hübnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města, aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
4: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V konci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
5: Jsou to 2 cm necelý.
6: 2 cm na celý.
1: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
4: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
4: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadaly. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu,

0: které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
1: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny byliny, protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
0: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
2: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu, jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
3: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
4: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázní, jak se o to starají.
0: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, Televize ZAK.
5: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečný koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Na Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bezkempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorp, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charismatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak mě odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehladek.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás. V Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
11: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
12: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozujou na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své

0: Je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
0: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy. Jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
0: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
1: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary. A samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavných her.
0: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artový věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
0: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tělově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno uběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně

0: A to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
1: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
2: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od neřeníků.
1: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod. No. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si hráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní ty jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
12: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
13: Dá se, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
14: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
15: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
14: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
15: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. 3 borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
14: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
16: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portskou borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
14: Největší zájem byl jako vždy o klasiku, borůvkové knedlíky.
16: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
17: Já nevím, asi knedlíky.
18: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
19: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
20: Borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
21: Borůvkové knedlíky.
22: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
14: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
23: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
1: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
23: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
2: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
3: Ostrava tuto akci podporuje částkou 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
23: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
21: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitních dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
21: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
21: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
21: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
0: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
4: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
5: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. Tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
4: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
6: Jsou to 2 cm necelý.
7: 2 cm na
4: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
5: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
4: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
5: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
4: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
7: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Basecampu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
8: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Basecampu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
7: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichštajnové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichštejna. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichštejnů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichštejnů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože Otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Ička. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Ička v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově Otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spytihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

a jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel

provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou. Kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehlade.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se tu uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK, František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupili z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
11: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že je tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našem týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli v finále, ať už to bylo ze Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že super propagace basketbal.
1: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
12: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
12: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně novej oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý.

0: Náška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin tady ještě proběhne krásná přednáška Fichtlem světem. To je cestovatelská přednáška o tom, jaké to je vlastně procestovat celý svět na tom malém opěru.
1: Zájem o kulturní dění zde přitom není pouze záležitostí letní sezóny. Nejen místní sem za programem míří pravidelně a jednotlivé akce si podle svých zájmů vybírají napříč celým rokem.
2: Já si myslím, že to je moc dobře, že se vrátila nějaká kultura do centra dění a ta rekonstrukce se moc povedla, mně se to tady moc líbí a mám ráda filmový klub, koncerty i výstavy jsou tady moc fajn.
3: Dům Chopin, ten oživil Mariánky, to je nesporný. Tady se udělala obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější takováhle muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
4: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
1: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
0: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucema. Jednou z nich vlastně z těch stěženích Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marian Bath Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavních her.
1: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
5: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
1: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
6: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, když jsem byl terově členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má něčemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno vyběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdickou pamětní desku obran Burské věznice.
5: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze 3R.
1: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
6: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny.
7: A
6: A jako obvykle tam vždycky budou atrakce. Jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bedny.

0: Tneři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od tneří.
1: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré areny po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na ještě soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostily prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už, můžu říct, před 5 lety byly složitější. Je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme si vyhráli ty zápasy předtím, tak se na to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne je vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Tyto letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc po sérii oprav dočkal nové etapy.
9: Naposledy mlel v roce 1942, po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
10: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
11: Ano, super, sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná. Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
8: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
12: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničí, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
8: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
13: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
14: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
13: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek, mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
14: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky 3. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
13: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
15: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portsko-borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panakota borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
13: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
15: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
16: Já nevím, asi knedlíky.
17: Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
18: Panakota, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové, šípkové víno, marmeládky. Napití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové,
19: borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
20: Borůvkové knedlíky.
21: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
13: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
0: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
22: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
2: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
22: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
3: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
20: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
22: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hybnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
0: Projekt SatKlima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
23: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitných dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustředit v konkrétnych opatřeních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
24: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
23: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
25: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných, skutečných projektech.
23: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
25: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
23: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské

0: Je Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
1: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
2: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
3: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
2: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
4: Jsou to tam 2 cm necelý.
5: 2 cm na celý.
2: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
3: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šívka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
2: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
3: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
2: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet? A nebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, a nebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém, a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojeni. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
3: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Arenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy, rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK.
0: Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete, a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
6: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Bez kempu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
7: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Bez kempu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
6: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě Vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jeho západní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to s kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Íčka. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Íčka v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové vyžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beachvolejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tachov, jedno z nejstarších měst v západních Čechách, jehož písemné zmínky sahají již do 12. století. Právě bohatou minulost, ale i současný život města si místní každoročně připomínají během městských slavností. Ty letošní proběhly od 7. do 9. srpna. Jejich součástí byl také sobotní průvod, který z Hornické ulice vyrazil až na náměstí Republiky.
2: Tachovské městské slavnosti jsou každoročním vyvrcholením kulturní sezony v Tachově. Co se týče průvodu, toho se účastní každý, kdo je ochoten průvodu se zúčastnit. Jsou tam samozřejmě někteří účastníci tradiční, jako je vedení města, jsou tam náš dechový orchestr mladých, bubeníci, jsou tam historičtí šermíři, ale také sportovci. Takže je to široká škála všech možných spolků, které se zapojují. A nesmím zapomenout na to, že se průvodu také účastní naše partnerská města, ať už z České republiky, anebo třeba z přilehlého Bavorska.
1: Kromě výrazného průvodu si návštěvníci mohli užít také řadu koncertů, které proběhly jak na hlavním náměstí, tak též na stage u řeky Mže. Součástí slavností je už tradičně také předání finančního daru tachovskému hospici. Ten je výtěžkem jednodenního festivalu Rock for Hospice, který již 6. rokem přiváží do Tachova kapely z Česka i zahraničí a ukazuje, jakým způsobem může rocková muzika pomáhat.
3: Myšlenka vznikla v hlavách kamarádů, to já jsem ještě v součástí tohoto cirkusu nebyl, v hlavách kamarádů, takže by bylo dobré, aby si třeba místní bigbeatové kapely měly kde zahrát a že by to mohlo jít na nějakou dobrou věc. A protože jedna z členek toho organizačního týmu je sestra jednoho našeho kamaráda, funguje v hospici, v domácím hospicu Západ, tady tachovským, tak to bylo nasnadněno. Rozhodli jsme se, že to budeme věnovat každý rok tomu hospici a dali jsme si to i do názvu.
1: Program ovšem probíhal také mimo hlavní pódia. Zábavnou podívanou přinesl do zámeckých zahrad také divadelní spolek Komedianti. Ten zde v předpremiéře představil hru CAK Železniční příhody, se kterou bude v následujících týdnech objíždět také další regiony západních Čech.
4: Fungujeme už, myslím, 32 let, takže jako docela už letitej spolek. A teď vlastně to, co jsme hráli tady, tak to byla předpremiéra a příští sobotu vyjíždíme na tour. Je to po 22 letech opakování a pojedeme historickým vláčkem, který máme pronajatej a jedeme z Planý přes Dobřany, Švihov, Janovice nad Úhlavou, Gdyni, Klenčí, Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a zpátky do Tachova. A na každý zastávce v 6 hodin večer budeme hrát divadlo. Kromě Tachova tam budeme hrát ve 14.00.
1: Pokud vás divadlo zaujalo, bližší informace o nadcházejících představeních naleznete na webových stránkách spolku Komedianti. Z Tachova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Lipnice je malebná vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-Jih. Je proslulá svým unikátním kruhovým půdorysem s centrálním rybníkem a historickou návsí. V poslední době Lipnice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
6: Tak za poslední 4 roky se v Lipnici podařilo investovat přes 160 milionů korun. Jedná se o několik staveb, které probíhaly současně nebo na sebe navazovaly. Město investovalo do výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníků, veřejného osvětlení, přístavby hasičské zbrojnice, obecního domku a revitalizace návsi. Na celkových investicích města, které přesáhly 100 milionů korun, se kromě rozpočtu města podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a integrovaný regionální operační program.
5: V Lipnici najdete několik památkově chráněných staveb, typické venkovské architektury i novou kapličku svatého Petra a Pavla. Navíc je to jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě a proto bylo k revitalizaci potřeba přistupovat citlivě.
7: Komplexní obnova obou částí Lipnice je naprosto unikátní projekt, protože se v těchto obcích udělalo úplně všechno. Kanalizace, čistička, veškeré vjezdy, parkovací místa, veřejné prostory. Zároveň jsme dbali na to, aby ty povrchy byly propustné, vsakovací. A navíc Lipnice je památkovou zónou, kdysi jsme postavili kapli, postavila se nová hasičárna, obnovil se obecní domek a nově byly zrestaurovány i křížky. Takže dbali jsme i na památkovou hodnotu.
5: Zdařilou revitalizaci je třeba také důstojně oslavit a představit veřejnosti. Proto také místní hasiči připravili menší slavnost spojenou s oslavou konce prázdnin, na kterou jste všichni zváni.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
8: Chceme vás, milé děti, pozvat na zakončení prázdnin k nám do Lipnice u Spáleného Poříčí.
9: Začneme ve 14 hodin na zahradě obecního domku. A co nás čeká?
8: Třeba nafukovací skákací hrad.
9: Nebo ukázka požárního útoku dětí z SDH Hořehledek.
8: A taky nejrůznější soutěže.
9: A po celou dobu budeme mít samozřejmě zajištěné občerstvení. Víš jaké?
8: Jasně, můžeme se těšit třeba na párek v rohlíku, nebo palačinky a taky limonádu.
9: A po celou dobu bude zajištěna cukrová vata. Tak se na vás těšíme. Připomeň ještě radši kdy a kde.
8: No přece u nás, v Lipnici 22. srpna.
9: Tak přijďte, ať se to uvidíme. Těšíme se na vás my a všichni pořadatelé z Lipnice.
8: Ahoj!
5: Z Lipnice pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Mariánské lázně nejen jako místo odpočinku, ale i aktivního pohybu. Důkazem toho byl také první srpnový týden, který v Mariánských lázních jednoznačně patřil sportu.
10: V tomto týdnu se v Mariánských lázních konalo několik významných sportovních akcí. První akce byla tenisová, jednalo se o finále mistrovství Evropy pro čtyři dívek do 16 let, kde bylo 8 nejlepších evropských týmů a reprezentantky České republiky zvítězily, takže postoupily z prvního místa na mistrovství světa. A nyní vlastně probíhala celý týden akce basketbalová v trojkovém basketbalu a byly to kategorie U21 a U23.
11: Mariánské lázně jsou takovou už stabilní zastávkou v tom letním období, nejenom pro ty týmy 5x5, ale vlastně nově i pro ty týmy 3x3. Pořádali jsme tady celý týden Nations League 3x3, což je zastávka evropské tour hráčů a hráček do 21 let a do 23 let. Takže vlastně i lázeňští hosté spolu s námi mohli ochutnat něco ze 3x3. A z těch ohlasů a té návštěvnosti bylo vidět, že je to baví. A vlastně si to našlo cestu sem na kolonádu a my děkujeme určitě za podporu města a kraje a velmi zvažujeme i třeba další ročník a nějakou pravidelnou zastávku.
1: Mezinárodní turnaj nejlepších basketbalových reprezentačních výběrů ovládl kolonádu Maxima Gorkého od neděle 2. do soboty 8. srpna a přinesl se sebou také řadu českých úspěchů.
11: Celá ta zastávka Nations League má svoje pravidla 3x3. Mimo hřiště je trošku složitý v rámci kvalifikačních postupů, nicméně bavíme se o tom, že tady 8 národů, který každý den svádějí bitvy o ty postupové body. Já jsem rád, že našim týmu se velmi dařilo a vlastně ten večerní program obstarávali naše týmy holek a kluků, kteří většinou hráli finále, ať už to bylo se Španělskem nebo s Řeckem, takže si myslím, že je super propagace basketbalu.
1: Sport má ovšem v Mariánských lázních své místo nejen na vrcholné úrovni. Lidé se mu zde věnují napříč generacemi a jejich nadšení a pravidelná aktivita tvoří nedílnou součást zdejšího sportovního života.
12: Samozřejmě je to o těch vlastně takových těch duších, který proto prostě dejchají každý sport, ať letní nebo zimní. Já když to začnu jmenovat, tak je to asi přes 40 sportů, který Mariánky provozují na různý úrovni. Prostě Mariánky, byť jsme evropským městem sportu z roku 25, tak já si myslím, že umíme i v dalších letech a prostě Mariánky sportem jedou.
1: Závěrem sobotního večera pak v kasínu v Mariánských lázních proběhlo také slavnostní předání ceny basketbalista roku. V ženské kategorii zvítězila česká reprezentantka Ema Čechová a mezi muži si své prvenství po 9. odnesl Tomáš Satoranský. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Prostor s bohatou historií, ale především místo živé kultury. Dům Chopin. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2023 naplno otevřel veřejnosti a nyní nabízí pestrý program koncertů, výstav i dalších kulturních setkání.
12: Víme, že to bylo vždycky centrum kultury vázáno na vlastně historii pana Frederika Chopina, Chopinova festivalu. To tam zůstává v té tradici, ale Chopinák dostal vlastně nový oděv, dejme tomu, ale je to nádherný prostředí, protože se tam otevřela nová kulturní scéna.
1: V sobotu 8. srpna zde vystoupila také rocková kapela Martin Černý Band, která během večera nabídla známé hity české i světové hudební scény od 60. let až po současnost.

0: Kulturní program Domu Chopin ale pokračuje i během druhé poloviny prázdnin.
1: Do konce prázdnin nás ještě čeká Chopinův festival. Ten tady začíná 14.8. prologem. Je to úvodní koncert k 67. ročníku tohoto festivalu. A pak tady ještě proběhne přednáška docenta doktora Richarda Urbánka o Frederiku Chopinovi a jeho žácích. Na konci prázdnin

0: Byla obrovská práce, zvou se sem kabely, koncerty, jak alternativní muzika, trošičku rockovější taková muzika, takže bezvadný. Doufám, že to tak vydrží.
1: Chodíme opravdu pravidelně, jak je tady jakýkoliv koncert, tak jsme tady. Moc to tady máme rádi a je to opravdu je super, že se tady něco takového děje. Dlouho to tu nebylo a my jsme za to moc vděční.
2: Živo bude v Chopinu, ale i bezprostředně po prázdninách. Jen na září je v současnosti naplánováno 11 různých akcí.
3: Spolupracujeme s různýma kulturníma institucemi. Jednou z nich vlastně z těch stěžejních Mariánských lázních je Západočeský symfonický orchestr. Ten tady bude mít 4.9. prolog sezóny pro sezónu 26-27. Další akcí, kterou opět jako vlastně ve spolupráci, tak to je pivní ozdravná kůra. Je to vlastně už druhý ročník tyhle pivní ozdravní kůry. Budou tady ochutnávky piv, představí se lokální pivovary, a samozřejmě bude i nějaký kulturní doprovodný program, včetně pečakuči, která bude vlastně věnovaná přímo pivu. Další mezi spolupráce zářivé patří Marienbad Games, to je ve spolupráci se sportovištěmi. Ta proběhne 12.9. na nádvoří, na místní, ale i vlastně i hosty Mariánských lázní čeká odpoledne plné zábavní her.
2: Zářijový program je přitom jen částí toho, co Dům Chopin v dalších měsících nabídne. Podrobnější informace i kompletní kalendář akcí jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Žabomyší válka, epická skladba z pozdně helenistické doby, která s nadsázkou líčí jednodenní válku mezi žábami a myšmi, už tehdy představovala parodii na homerovské eposy a malicherné spory. Ve středu 5. srpna byla symbolickým obětem těchto sporů odhalena na náměstí Republiky pamětní deska.
4: Já si osobně myslím, a když dělám nějaký výtvarno, tak to se tak pop-artové věci většinou, a tu grafiku jsem se snažil dělat taky tak těch 30 nebo 40 let, kterou jsem jí dělal, jako, že to nesmí být, musí to říkat něco o té věci, kterou chceme, ale zároveň by to nemělo urážet, ale může tam být ten humor, že? To znamená žabomyší války, dobře, jako ta žába a myš, jako to je jenom takový, aby to tam bylo, ale 90% těch debat jsou žabomyší války a ty mají své oběti. A touto deskou jí chceme vzát hold, to znamená, takhle to je.
2: Myšlenka na zhotovení této desky ovšem navazuje na událost, která je spojena s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
5: To všechno začalo tím, že na zastupitelstvo města, kde jsem byl tehdy členem, teď jsem také, se jednalo o tom, že po panu prezidentu Havlovi se tady nic nemenuje. A všichni přemýšleli, co byste pod něm mohlo jmenovat, jestli má k čemu vztah. A já jsem říkal, jediný vztah, který bohužel Plzně měl, to bylo asi kromě plzeňského piva, byla ta Burská věznice. Takže mě s kamarádama napadlo, že bychom instalovali desku Havlovi na Burské věznici. Tu nám samozřejmě sundali, vyzvali nás, aby jsme si pro ní přišli, ale vedení věznice bylo velice střícný. Dokonce nám právě řekli, jestli chceme, že to můžeme udělat oficiálně, když si všechno uběháme. A nedlouho na to jsme odhalovali opravdu dětskou pamětní desku obran Burské věznice.
4: A tam bych upozornil ještě na jednu věc. Proč by možná si toho tam nikdo nevšiml, na to jsem zase hrdý, ačkoliv jsem tu grafiku nedělal, dělal to Franta Bálek, jako to tvořil, a Michala Vajzů jako dělala ty, ale podařilo se nám udělat vlastně, a to si málo kdo všimnul, že je to asi první ráčkující deska v republice. Tam je napsáno jako podpis prezident ze třema R.
2: V průběhu setkání zároveň senátor a starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner oficiálně oznámil svou kandidaturu do nadcházejících senátních voleb, které proběhnou v říjnu letošního roku. V 9. obvodu Plzeň město bude usilovat o obhájení svého 3. mandátu. Současně pozval veřejnost na tradiční den Plzně, jenž se ve Valdštejnské zahradě senátu uskuteční na začátku září.
5: Letošní ústřední postavou bude dřevěná postava jeden z nejznámějších Plzeňanů, Hudvínek staví 100 leté narozeniny. A jako obvykle tam vždycky budou atrakce, jednu z největších atrakcí jsou třeba pivovarští bednéři, ty tam mají vždycky ohromný ohlas od návštěvníků.
2: Kromě tradičních řemesel a regionálních produktů se návštěvníci budou moci těšit především také na kulturní program, v rámci kterého se představí například divadlo Spejbla a Hudvínka, dětský folklorní soubor Mladinka či soubor činohry divadla J.K. Tyla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Domov plzeňské Viktorie už není jen místem fotbalových zápasů. Stadion v Plzni se nově otevírá také turistům, kteří si mohou prohlédnout jeho zákulisí mimo hrací dny.
1: Plzeňská fotbalová Viktorka je velkým pojmem nejen pro své fanoušky, ale pro všechny, kteří se zajímají o fotbal. Město se proto s klubem domluvilo, aby si stadion mohli prohlédnout turisté, i když se zrovna nehraje.
2: Víme, že veškeré arény po celé Evropě, po celém světě prohlídky stadionu nabízejí. Nicméně my jsme tady trošku limitováni tím, že naši hráči opravdu každý den využívají zázemí stadionu, takže jsme hledali tu cestu. Tím pádem prohlídky budou ve dnech, kdy A tým je na zápase u soupeře. Hraje venku.
3: Spolupráce mezi klubem a naší organizací Plzeň Turismus funguje výborně. My jsme nějakým způsobem společně připravili dohromady tu prohlídkovou trasu. Viktorka si k tomu řekla z toho svého pohledu, vlastně toho fotbalového, a my jsme se snažili nabídnout to know-how, co se týče průvodcování, a vlastně poskytujeme na to i naše průvodce a zároveň jsme připravili i ten prodejní systém a nějakým způsobem se to snažíme společnými kanály předat, aby se to dostalo nejenom mezi fanoušky plzeňské Viktorky, ale i mezi turisty, tak aby to bylo další turistické lákadlo.
1: Návštěvníci tak uvidí stadion z pohledu hráče. Přes šatny a zázemí se dostanou do nástupové chodby, mohou si sednout na střídačku a potom si užít pocit pozápasových rozhovorů nebo si projít klubovou historii a prohlédnout si získané poháry nebo drezy slavných soupeřů.
2: My ty termíny budeme vždycky 14 dní, nejpozději 14 dní předem dávat fanouškům vědět. Víceméně mohou počítat s termíny jednou za 14 dní o víkendu, když Viktorka hraje ligový zápas právě na hřišti soupeře, a samozřejmě se bavíme i o tom, že bychom rádi ty prohlídky nabídli v den evropských zápasů, kdy Viktorka opět hraje někde v zahraničí, případně reprezentační přestávky a mimo sezonu.
3: Vstupenky se můžou zakoupit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka, anebo potom v infocentrech, anebo přímo na Viktorce.
1: Nejbližší termíny prohlídek stadionu plzeňské Viktorky jsou v sobotu 8. a v neděli 23. srpna. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Mariánské Lázně hostili prestižní tenisový finálový turnaj juniorek do 16 let Billie Jean King Cup. Akce proběhla v areálu místního tenisového klubu, kde tým českých reprezentantek potvrdil roli favorita.
4: Mariánsko-lázeňský tenisový klub hostil další ročník významného mládežnického turnaje Billie Jean King Cup. Na akci, která pravidelně přivádí do lázeňského města nejlepší evropské týmy, se probojovalo 8 nejlepších družstev.
5: Jedná se o turnaj hráček do 16 let. Těch 8 nejlepších týmů postupovalo z kvalifikací, kde se utkalo celkem 28 národních států.
6: Ty začátky dneska už můžu říct před 5 lety byly složitější, je pár nadšenců, nejsou to jenom pořadatelé, kterým teda bych chtěl poděkovat, ale i na městě jsme tenkrát řekli, pamatovali jsme kdysi Galeův pohár a tento dívčí vlastně turnaj jako mohl navázat, měl na co navazovat, a myslím si, že jenom dobře, že jsme uhájili, a vlastně už letos máme 5. rok, takže si myslím, že to Mariánky dělají dobře. Tenis mám opravdu rád a je fakt, že je radost se koukat na to, jak to ty, nejenom ty holky, ale i ty naši kluci prostě válejí.
4: Český tým byl favoritem turnaje. Hned v prvním kole však hráčky čekal nepříjemný soupeř, a to Ukrajina.
7: Určitě asi jako budu trochu nervózní a doufám, že to nějak jako vyhraju a že udám ten bod, no. Určitě dobrý, že máme jako formu, nebo že jsme prostě vyhráli ty zápasy předtím, tak snad to bude pokračovat.
4: Češky svoji formu nakonec potvrdili, když ve finále zvítězili nad Španělkami. Třetí místo obsadil tým z Rumunska. Juniorský tenisový turnaj družstev však nebyl jedinou významnou sportovní událostí, která se v těchto dnech v lázeňském městě koná.
6: Teď v současné době samozřejmě je i basketbalista roku, který tedy vlastně taky ke konci tohoto týdne vyhlašování. Teď nám běží i turnaj, že, těch trojkových mužstev, takže to by bylo jenom basket. No, pak samozřejmě je v plném proudu golf, ale tam teď momentálně soutěž žádná neběží, ale jsou tam kempy. Teď to letní to jako sporty teď mají zelenou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: A přece se točí. Po 84 letech se na Bíloveckých Nových Dvorech znovu roztočily lopatky historického větrného mlýna z 19. století. Kvůli nepříznivému větru je ale museli rozpohybovat dobrovolníci.
8: V celém Česku byste podobných mlýnů našli jen 13, původně jich přitom byla tisícovka. Větrný mlýn na Nových Dvorech u Bílovce je tak významnou památkou i součástí technotrasy. Letos se navíc

0: Sérii oprav dočkal nové etapy.
1: Naposledy mlel v roce 1942. Po válce se mlýny zapečetily. No a náš mlýn měl štěstí v tom, že ho v 60. letech převzal památkový ústav. No a letos jsme ho po těch 84 letech znova roztočili.
2: No je to úžasné, i když teda počasí nepřálo.
3: Ano, super. Sice opačný vítr, ale bylo to pěkná podívaná.
4: Já si myslím, že to je super po 84 letech roztočit ten mlyn a že vlastně vydržel pohromadě i po těch letech. Škoda toho větru, že opačně fouká, ale super.
0: Právě kvůli větru museli s rozhýbáním lopatek pomoct dobrovolníci.
5: Zase, že to byla čest, hrozně zajímavý pocit. Taky trochu obavy, nepokazit jim to, něco jim nezničit, neurvat. Ale hlavně to byla docela fuška.
0: Na svém místě stojí mlýn přibližně 100 let. Historie stavby je ale delší. Díky investicím, které si v posledních letech vyžádali okolo milionu korun, je dnes mlýn nejen přístupný návštěvníkům, ale jako jeden z mála nově taky provozuschopný. Bílovec ale plánuje mlýn doplnit ještě dalšími prvky a v příštím roce se památka dočká taky ochranného nátěru. Michal Slonina, Televize Polar.
6: Borůvky, jejich festivaly, trhy a prodeje výrobků patří každoročně ke koloritu druhé poloviny prázdnin. V Úvalně na Krnovsku se festival borůvek od jiných lokalit přece jen poněkud lišil. Byl tady historicky první a spojil v jednom místě dva rozdílné prodejce.
7: Je třeba dodat, že zájem lidí o tuto zdravou potravinu v Úvalně zaskočil a překvapil i samotné prodejci a dodavatele. Jen pár desítek minut po zahájení byly zásoby prvních jídel téměř vykoupeny.
8: Akce se povedla díky tomu, že je dobré počasí, které ta teplota se snížila. Zákazníci si tu cestu k nám našli, je to první ročník a myslím si, že je tam jedinečné spojení toho, že jsme to spojili s restaurací Zastávka, kde provozní pan Horák to vymyslel. Je tohle to zajímavé tím, že u nás zákazníci vlastně pořídí čerstvě natrhané borůvky, pořídí u nás kanadské i lesní sortiment borůvek a spousta různých ochutnávek. Máme tady přírodní borůvkové syrupy, borůvkové víno, borůvkové džemy, borůvkový džem pro diabetiky, borůvkovou čokoládu, borůvkový čaj.
7: Zajímavostí a lákadlem byl velký výběr živých rostlin borůvek. Mnohé z nich lidé dosud ani neznali.
8: Borůvky máme rozdělené samozřejmě podle odrůd, ale taky podle toho, kdy ty borůvky zrají. A důležité je vědět, kdy chci sklízet ty borůvky. No a když to nechcete řešit, tak si buď koupíte speciální borůvku, která vám plodí celou sezonu, anebo si pořídíte borůvky tři. Tři borůvky mají velkou výhodu, že plodí od začátku léta až vlastně do pozdního léta a vzájemně se spráší a zároveň se znásobí ten výnos.
7: Druhá polovina festivalu pak byla zaměřena na borůvkové dobroty, tuhé i tekuté.
9: Lidi u nás můžou ochutnat několik druhů borůvkových knedlíků. Základní borůvkový knedlík s tvarohem, potom máme borůvkový knedlík s mascarpone a bílou čokoládou, pak máme svíčkovou borůvkovou, pak máme vlastně suvíčkovou panenku s bramborem a portskou borůvkovým přelivem, spousta koláčků, tiramisu borůvkové, panna cotta borůvková, cheesecake borůvkový, borůvkové pivo.
7: Největší zájem byl jako vždy o klasiku. Borůvkové knedlíky.
9: Tady vám představím borůvkový knedlík přelitý bílou čokoládou z mascarpone.
10: Já nevím, asi knedlíky. Tady jsem dostala instrukce, že si mám koupit latte kafe a dostanu do toho zdarma ten borůvkový sirup.
11: Panna cotta, tiramisu, cheesecake, velké ochutnávky na borůvkové šípkové víno, marmeládky. Na pití tady máme borůvkové pivo, limonády borůvkové.
12: Borůvkové víno a sirup. A na borůvky jsme byli dole si nazbírat.
13: Borůvka knedlíky.
14: Borůvkový cheesecake s borůvkama.
7: A největší přání zákazníků, aby sezóna zdravých antioxidantů ještě nějaký ten pátek vydržela. Karel Soukop, Televize Polar, Úvalno.
6: Ostrava bude v květnu 2027 znovu hostit mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy na akci už odstartovaly a to podpisem společného memoranda města, kraje a organizátorů turnaje.
15: Ostrava je parahokejovou mekou. Vše začalo v roce 2009, kdy se zde uskutečnil parahokejový šampionát poprvé a od té doby se zde pravidelně vrací. V roce 2027 to bude už po čtvrté a město tak získá světové prvenství.
13: Ostrava se stala fenomenálním městem pro pořádání obecně sportovních akcí, ale zároveň parahokej tady už je vlastně po čtvrté tady na této nejvyšší světové úrovni a mistrovství světa v Ostravě má světový zvuk, proto byla jasná volba, že pokud Česko, tak určitě Ostrava.
15: Důvodů, proč se zde parahokej rád vrací, je mnoho. Skvělé publikum, dobré zázemí, ale i podpora města a kraje. V roce 2019 šampionát doslova pobláznil fanoušky a pořadatelé jich napočítali 65 tisíc.
16: Jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce vlastně tato unikátní událost.
17: Ostrava tuto akci podporuje částku 9 milionů korun. Za mě je to jednak skvělá sportovní akce a Ostrava ukázala vlastně na tom posledním šampionátu, že ten parahokej udělat umí.
15: Mistrovství světa v roce 2019 dokonce inspirovalo filmaře k natočení celovečerního filmu Neporazitelní s fenomenálním hereckým obsazením v čele s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem nebo Vandou Hibnerovou. Tomáš Kořistka, televize Polar.
6: Projekt Sad klima, na kterém spolupracuje Zlínská univerzita s Bratislavskou, má reálné výsledky. Projekty na podporu udržení vody v krajině první zavádějí Bojkovice.
18: Družicový monitoring regionu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu. Pod složitým názvem se ukrývá slovensko-český projekt, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislavie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne. Jeho podstatou je, že na základe satelitních dat přenesených do map a aplikace je možné zachytiť místa ve meste, ktorá trpí nedostatkem vláhy a na ta se pak soustrediť v konkrétnych opatreních. Slovenská univerzita vyvinula software. Ta česká pak dodává odborníky na environmentální problematiku a umí zařídit i implementaci dat do soukolí státní správy.
19: My jako Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jsme v tom přeshraničním projektu měli za úkol dostat ty technické výstupy do praxe, do veřejné správy. Takže to, co kolegové vytvořili, naprogramovali celý ten nástroj, tak bychom využili jeho data, jeho funkcionalitu k tomu, abychom vytvořili modelovou adaptační strategii na klimatickou změnu a ukázali tak veřejné správě, co všechno tento nástroj umí. Je to unikátní nástroj, který přinese data, tvrdá data, která potom veřejná správa může použít jako argumentační aparát k tomu, když potřebuje prosadit změnu související s krajinou.
18: Aplikace vypadá jako mapa s barevnými plochami. Ty technologie vyhodnocuje na základě takzvaného NDVI indexu, který pracuje s množstvím produkovaného chlorofilu. Čím více vláhy, tím více zeleně a tím více chlorofilu v daném místě. Plochy s dobrou závlahou jsou proto zelené, ty kritické naopak svítí červeně. Do projektu je aktuálně zapojeno 5 měst, z čehož 4 jsou na Slovensku. Na české straně univerzita oslovila ke spolupráci město Bojkovice. To mělo už dřívější zkušenosti s akademickou sférou, které se osvědčily, nabídky tak využilo.
20: Důvodů je vlastně víc. Jedním z nich je, že si chceme skutečně ověřit, jestli to, co jsme v minulosti udělali a to, co děláme, jestli má opravdu reálný přínos pro to životní prostředí a jestli vlastně jdeme na správné cestě. A tím druhým je už, jak jsem zmiňoval, ta úspěšná spolupráce z minulosti, takže chceme dále zapojovat ty odborníky ze strany obou fakult vysokých škol a vlastně získat tím skutečné tvrdé data, aby jsme si vlastně ukázali, že ty projekty vlastně jsou správné. No a tím dalším je, že chceme i zapojit nejenom ty odborníky, ale i ty studenty samotné, aby vlastně při svých pracích na vysokých školách pracovali na reálných skutečných projektech.
18: Město se zaměřilo na sucho a přehřívání veřejných prostor. Hodně tak pracuje s projekty modrozelené infrastruktury, vyměňuje nepropustné povrchy za ty vsakovací a snaží se o zachycení dešťové vody v městské krajině.
20: Teď vlastně aktuálně řešíme ten největší projekt, je to vlastně revitalizace sídliště Manesova 2, kde je těch environmentálně příznivých opatření navrženo velké množství a vlastně už se to staví podle těch moderních trendů modro, zelené a šedé infrastruktury.
18: I když projekt právě oficiálně končí, pro fakultu logistiky a krizového řízení práce teprve začíná. Do mapy by se totiž měla postupně začleňovat další a další města. Aktuálně třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Otrokovice. Všude tam mohou odborníci pomoct s vyhodnocením získaných dat i s návrhem vhodných řešení. Díky dlouhému řetězci údajů ze satelitu, který projekt čerpá až 8 let zpátky, je navíc možné některé jevy snáze predikovat.
6: Do plzeňského Prazdroje zamířil z Olomouce první díl obří technologie pro výrobu sladu. Nerezový nádůvník určený k máčení ječmene pojme přes 62 tun suroviny. Kvůli svým rozměrům se převáží počástek a jeho transport patří k logisticky nejnáročnějším.
1: Technologie pro plzeňský Prazdroj až z Olomouce. Jedná se o obrovský nerezový nádůvník pro máčení ječmene při výrobě sladu. Jeden pojme až 62,5 tuny ječmene.
21: Nádůvník vlastně této velikosti vyrábíme jako poprvé s tím, že vlastně jsou to technologie, které se opravdu nedělají často a poslední velká sladovna, která dělala vlastně nějakou takovouhle rekonstrukci nebo výstavbu, byla sladovna v Kroměříži. V rámci tady tohleto obrázku je vidět celá technologie máčírny, kterou budeme dodávat. Toto je vlastně vymáčecí kužel toho nádůvníku, kdy tohleto perforované síto slouží k tomu, aby to zrno nepropadlo dolů.
1: Celkem jich firma Project Malt vyrobí 8. Na místo zatím míří první z nich. Kvůli náročné přepravě je rozložený a definitivní podobu získá až po montáži na místě.
22: Jsou to 2 cm necelý.
23: 2 cm na
1: Spodní díl nádovníku je 5,7 metrů široký a 4,7 metrů vysoký. Už dostat takto rozměrný náklad z výrobní haly nebylo jednoduché. Náročný byl i samotný převoz do plzeňského Prazdroje. Pro 2 kusy prvního nádovníku museli přijet 2 kamiony, na které se náklad postupně naložil velkým hydraulickým jeřábem.
21: Není problém ani tak ta hmotnost, větší problém je vlastně ta velká šířka toho přepravovaného dílu, kdy vlastně od spodu vlastně máme rozměr 5,7, ono je to dokonce i 5,77 metrů a díky tomu vlastně se dostáváme do komplikací právě u těch vyvýšených ostrůvků, které u různých přechodů a podobně, co jsou teďka dané na silnicích, takže veškeré vlastně značky, co jsou na těch přechodech nebo prostě těch ostrůvcích uprostřed silnic, tak můžou dělat komplikace.
1: Spodní díl nádůvníku má okolo 4,5 tuny, vrchní část dílu je o něco těžší.
21: Díky tomu, že jak je to lehké a jak je to objemné, tak je to hodně velký odpor vlastně pro proudění vzduchu, takže ten kamion nemůže jet rychleji jako 80 km za hodinu, tak aby nedošlo k nějakému zborcení vlastně celého toho díla.
1: Přeprava si vyžádala i dopravní omezení. Kamiony vyrazily na cestu přes noc, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu. Krátce po 6. hodině ráno už byl nádůvník na místě. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Už jste letos stihli nějaký pořádný výlet, anebo teprve přemýšlíte, kam vyrazit? Naši štáby se vydali hledat místa, která stojí za to vidět, ochutnat, projít nebo třeba projet na kole. Čekají nás památky, příroda, zajímavé příběhy i akce, které mohou zpestřit vaše letní dny. Tak pojďme zjistit, kam vás dnes putování v regionech zavede. Léčba bez léků, za to s přísnou životosprávou, zábaly a dokonce i léčení vínem. Právě tím jsou už téměř 200 let proslulé Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové v Jeseníkách. Jejich unikátní léčebná metoda přitahuje pacienty z celé republiky i ze zahraničí. Jaké zdravotní potíže zde léčí a proč je důležitou součástí terapie také pohyb a pobyt v přírodě, jsem vyrazila zjistit na vlastní kůži.
1: Když se řeknou lázně, většina lidí si představí minerální prameny nebo léčivou vodu. V Dolní Lipové v Jeseníkách ale vznikla léčebná metoda, která proslavila něco úplně jiného – víno. Přírodní léčitel Johann Schrott v první polovině 19. století totiž věřil, že správně dávkované víno, střídání pitných a suchých dnů, přísná dieta a speciální zábaly dokážou nastartovat ozdravné procesy organismu.
2: Tímto způsobem je tedy léčil a umíme si teda představit, jak potom večer vypadali. No a tady nám vzniká to známé rčení býti na Schrott. Takže léčba zde byla celkem krutá a v podstatě pro pacienty, kteří už jinde neměli šanci.
1: V současné době se už ve Šrotových lázních vínem bohužel neléčí, i když na suchu tu rozhodně nebudete. Často se zde setkáte s bylinkami v různém provedení, například při koupelích nebo v rámci pitného režimu.
3: My máme speciální recepturu bylinné směsi, kterou používáme jako přísadu do těch koupelí. Jo, my celkově vlastně máme i hmotu, léčíme přírodou, proto se rádi k tady těm různým bylinkám a tady těm terapiím vracíme, aby to vždycky vycházelo z té přírody.
1: Do Šrotových lázní v srdci Jeseníků přijíždějí lidé s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Pomoc tu ale hledají i lidé, kteří potřebují zpomalit a načerpat nové síly.
2: V současnosti tedy je tady tradiční léčba kožních potíží, máme tady pacienty onkologické, máme tady pacienty po operacích štítné žlázy. Jsme klimatické lázně, takže léčíme samozřejmě potíže i s dýcháním a pacienty psychiatrické. Těch přibývá, protože ta doba dneska je hektická a divoká, takže máme čím dál více i psychiatrických pacientů.
1: Vedle velkého množství procedur tu ale mohou klienti trávit čas také v krásné okolní přírodě, protože součástí léčby je také pohyb na čerstvém vzduchu a aktivní odpočinek. V rozlehlém lázeňském parku si mohou hosté vyzkoušet bosou stezku, projít se po kamenech, kůře nebo šiškách a v horkých dnech se projít přímo korytem horského potoka. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají uvolnit tělo, zlepšit stabilitu a zpříjemnit pobyt v lázních.
2: Máme tady zajímavost, je to naučná stezka vrcholí Jeseníků, která je nová. Jsou to vyřezávané sochy, vlastně po stezce můžete dojít podél Anenského potoka až k rybníčku, kde navštívíte různá zastavení s povídáním o jednotlivých vrcholech, což stvárňují ty vyřezávané sochy a můžou si tam odpočinout, můžou relaxovat, protože tady krásné prostředí, je tam klid. Můžou se tam otužovat, můžou si tam zahrát Člověče nezlob se, anebo jen tak posedět u potučku.
1: V rámci lázeňského areálu najdete přes 20 lázeňských domů s velmi pohodlným ubytováním pro hosty, několik restaurací, obchůdek s místními produkty. Ve Slezském domě najdete mimo jiné také kulturní sál, kde se několikrát do měsíce konají koncertní a divadelní představení. Přímo u hlavní recepce si také nelze nevšimnout unikátního lustru, který vytvořila česká firma Lasvit. Jejíž lustry byste našli například v luxusních budovách ve Spojených arabských emirátech nebo jinde po světě. Lázně v Dolní Lipové mají ve znaku lípu, proto i v jednotlivých segmentech skla rozeznáte lipové listy, které jsou vyzlacené. Lustr upoutá pozornost během dne i večera, kdy se rozsvítí.
2: Téma rekonstrukce tohoto objektu ve Slezském domě byly rostliny, byliny. Protože my jako lázně pracujeme s bylinkami, máme pro naše pacienty koupele, unikátní bylinné koupele a pitné kůry pro každého hosta, který k nám přijede podle jeho indikace. A to téma bylo prostě příroda. A celkem se to teda stalo náhodou, ale objevili jsme lustr od Lasvitu, který má název Herbarium. A je to vlastně otisk přírody do těch segmentů, které tady za námi visí. A to nás nadchlo a chtěli jsme takový herbář mít i u nás na nové recepci.
1: Hosté, kterých tu může být najednou až 340, si ve Šrotových lázních pochvalují zejména klidné a moderní prostředí.
4: Musím pochválit majitele lázní Šrotových, který dokázal postupně během několika let upravit celý prostor, všechny pavilony, všechny domy, pomalu jeden po druhém a zakončil to tady tou skvělou propojovací takovou kavárnou, čímž ty lázně dostali zase takový moderní, nový náboj. Parkoviště je plné hostů, všichni jsou, si myslím, velice spokojení. My se zdržujeme v tomto místě už delší dobu, tak jsme taky rádi, že ty Šrotovy lázně povstaly z popela, vlastně jako Fénix, a jsou moc hezké a držím jim palce, ať to tak jde dál.
5: Pár procedur už jsem absolvovala, nejsem tady dlouho, ale zatím se mě tady velice líbí, jsem spokojená, i jídlo je velice chutné a všechno vypadá dobře.
6: Já bych ještě chtěla říct, že jste moc pěkně spravili tu cestičku k rybníčku, to je Alenské údolí, a jak jste ty lázně spravili, protože před pár lety to vypadalo, že úplně umřou, takže chtěla bych prostě poděkovat majitelům lázně, jak se o to starají.
1: Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové dokazují, že i téměř 200 let

0: Stará léčebná metoda má své místo v moderní medicíně. Spojení přírodních postupů, odborné péče a klidného prostředí jeseníků sem každoročně přivádí tisíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví i psychickou pohodu. Přijďte sem i vy. Rozhodně nebudete litovat. Martina Němcová, televize ZAK. Ostrava se v srpnu rozezní hudbou, zpěvem a rytmy z různých koutů světa. Od 17. do 21. srpna se uskuteční už 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. Během 5 dnů se folklorní soubory představí na různých místech města a přivezou tradiční tance, písně, kroje i hudbu z Česka i ze zahraničí. Festival se odehrává přímo ve veřejném prostoru a jeho program je s výjimkou závěrečného koncertu na Slezsko-Ostravském hradě zdarma. Obytné auto nabízí jednu velkou výhodu. Můžete vyrazit, kdy chcete a zastavit přesně tam, kde vás něco zaujme. Josef Pecel se tentokrát vydal na jih Moravy, do malebného Mikulova. Město pod Pálavou láká návštěvníky nejen historickým zámkem a svatým kopečkem, ale také krásnou krajinou, vinicemi a atmosférou, která přímo vybízí k letnímu cestování. Jak si Mikulov užije rodina cestující obytným autem a co všechno se dá během takového výletu stihnout, to už nám ukáže Josef Pecl ve své další cestovatelské reportáži.
1: Do Mikulova jsme dorazili až pozdě večer a ubytovali se na soukromé zahradě, kterou jsme si objednali prostřednictvím webové stránky Basecampu. Ráno nás přivítalo sluníčko, rány z děl, plašící špačky a samozřejmě výlet na slavný svatý kopeček. Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant je svatý kopeček, původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Když vystoupáte na svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.
2: Náš nocleh na soukromé zahradě, která se používá v rámci projektu Basecampu a kde si můžete zaparkovat svůj obytňák, taky byl skvělý. Bylo to bezvadný, byli jsme tady sami, jinak je tady místo až pro 5 obytných domičků a my jsme si to teda úžasně užili. Jedeme se podívat do Mikulova.
1: Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku, v malebných historických uličkách i na zámku. Potkávali jsme v centru spousty lidí, kteří sem přijeli hlavně za vínem a báječným prostředím, kde každá hospůdka lákala k posezení a ochutnání. Dominantou Mikulova je barokní zámek s nejrozsáhlejší tuzemskou expozicí vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. V roce 1249 udělen v léno Lichtensteinu. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základu vyhořel, avšak díky péči spolku pro obnovu Mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. V centru malebného náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice a obklopují jej měšťanské renesanční domy. Tato nová renesanční přestavba Mikulova se plně rozvinula po roce 1575. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Od jeho převzetí panství v roce 1611 systematicky přetvářel město po stránce stavební, hospodářské a kulturní v rezidenci hodnou jeho postavení ve státě. Kostel svaté Anny s napodomeninou svaté chýše z italského Loreta stojí v dolní části Mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů. Počátkem 18. století získala dvouvěžové průčelí a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Pokud ještě nemáte plány na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna a máte rádi dobrou hudbu, můžete vyrazit do Úvalna u Krnova na festival na Rychtě. Návštěvníky tu čeká den plný koncertů, skvělé atmosféry, občerstvení i programu pro celou rodinu. Festival se uskuteční v areálu Rychty a nabídne vystoupení několika hudebních interpretů napříč různými žánry. Těšit se můžete například na skupiny Mňága a Žďorb, Lake Malawi a mnoho dalších. Navíc o den dřív, v pátek 28. srpna, zahraje Anna K. a těšit se můžete i na afterparty. Vstupenky, které platí po oba dva dny, je možné koupit online na kofolamusicclub.cz nebo přímo na místě. Baťův kanál patří k místům, kde si můžete užít výlet trochu jinak. Na kole, pěšky nebo přímo z paluby lodi. Trasa podél kanálu nabízí klidnou krajinu, vodní hladinu a řadu zajímavých míst na cestě. Tentokrát se na projížďku vydá Michal Rolenc a jeho cesta začne v Otrokovicích. Společně s ním se vydáme podél Baťova kanálu a ukážeme vám, proč je právě tento kout Moravy oblíbeným cílem letních výletů.

0: Zdravím vás u dalšího dílu naší rubriky Jak se nechat na Slovácku upéct zaživa. Tentokrát z Otrokovic, kde končila plavební vodní cesta spolubudovaná naším nejznámějším prvorepublikovým podnikatelem, po kterém je ostatně taky pojmenovaná.
1: Poměrně snadno si tudíž lze domyslet, že dnešní cesta povede podél Baťova kanálu.
0: Trochu v nadsázce jsem naznačil, že dnešní předpověď opět slibuje pro Slovácko tolik typické tropické teploty. Každopádně terén je mírný, jeden pořád kolem vody, takže není v podstatě čeho se bát.
2: Z Otrokovic vyrazím podél Baťova kanálu směr na Pajedla, Spytihněv, Uherské Hradiště. Kolem Ostrožské Nové Vsi je to kolem trošku složitější, takže k řece se napojím zas až za Uherským Ostrohem a podél vody budu pokračovat dál a dál a pořád, až kam to půjde.
1: Ačkoliv ty kilometry na mapě vypadají poměrně hrůzostrašně, tak je to v podstatě pořád po rovině, pořád podél vody a s nespočtem možností občerstvení po trase.

A protože otrokovice vůbec, ale vůbec neznám, tak moje první kroky míří samozřejmě do Íčka. Po cestě jsem narazil hned vedle nádraží na dost zajímavé místo, které jsem nemohl nechat bez povšimnutí. Harley Pub, restaurace s penzionem, vlastním mini pivovarem a jako bonus tu je opravdu obsáhlé muzeum starých amerických strojů, převážně legendární značky Harley Davidson. Opravdu charizmatický podnik, perfektně vystylovaný, už chybí jenom všudy přítomná vůně olovnatého benzínu, ale to do restaurace jaksi nepatří. Určitě tu výborně vaří, jenže jsem přišel moc brzo. Naštěstí, kousek dál po cestě do Íčka v pizzerii u Formanů měli pec už nažhavenou, takže jsem si k pozdní snídaní jeden ten slaný italský koláč z jejich kuchyně dopřál. Kvalitní a hlavně chutný základ na tu dnešní vydatnou porci kilometrů. Infocentrum jsem záhy našel ve vkusně opravené budově otrokovické besedy. Od milé a vstřícné paní jsem načerpal informace, nafasoval materiály a hlavně se nechal nalákat do přilehlé městské kavárny, kde jsem tu pizzu zapil výtečnou kávou a navrch přidal ještě jednu malou zmrzku, protože trasa, která mě dnes čeká, není úplně nejkratší.

Jak tady ten konec znám jenom z vlaku, tak jsem vždycky měl za to, že Otrokovice a Napajedla a přidružená zlínská aglomerace jsou jenom fabriky a ubytovny pro Baťovy dělníky. Proto jsem byl docela překvapený, že v Napajedlích je pozdně barokní zámek. A překvapení bylo o to větší, že dnes funguje jako hotel. Mimochodem nádherný hotel s úchvatnou historickou atmosférou. Nekonečné chodby, vysoké stropy, křišťálové lustry, pokoje v dobovém stylu. Vinný sklep a zámecká kavárna, to už je jenom třešnička na dortu. Nemít celou cestu před sebou, tak je odsud nikdo dlouho nedostane.

Bohužel se ale musím vrátit zpátky do sedla vychutnávat místní klimatický svéráz. Naštěstí tady ten úvodní úsek cyklostezky ještě kryjou topolové aleje, ale i tak to dlouho nevydržím a po pár kilometrech před Spitihněvským jezem uhýbám doleva do areálu Skleníky načerpat ještě nějaké tekuté palivo. A opět jsem mile překvapen, co se tu za nevzhlednou kulisou skrývá za turistický skvost. Rozsáhlý areál nabízí nejen pohotové občerstvení s možností ubytování, ale hlavně další sportovní a volnočasové výžití, až to všechno přestávám pobírat. Bazén, wellness, víceúčelové hřiště, taneční sál, bowling, beach volejbalový kurt, tenisové kurty, několik grilovacích spotů, altánek na jezírku, minigolf, to by jeden nestihl ani za týden, ne tak během přestávky na pivo. Ještě chvilku budu lapat vyražený dech, než přijedu jezd na pravý břeh, abych mohl pokračovat. To už si ale necháme na jindy.

A jsme v závěru. A možná jste si právě vybrali místo, kam se vydáte příště, protože někdy stačí malý výlet, změna prostředí a pár hodin mimo každodenní ruch, aby člověk načerpal úplně novou energii. Děkuji, že jste dnešní cestu absolvovali s námi. Ať už vyrazíte kamkoliv, přeji vám, ať máte cestou co objevovat. A těším se na viděnou u dalšího dílu Putování v regionech.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní, vzniklo to vlastně z iniciativy spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projekt

Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomhletom případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Že nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný někdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moje.

0: organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
1: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
2: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
1: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a

0: i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
1: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
0: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
2: Sportovní klub Rad Blůza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
0: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
3: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
0: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
4: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
0: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
5: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
6: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
7: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
0: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
8: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
9: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
8: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
9: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
8: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
10: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
8: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
11: mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
12: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
13: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
8: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
13: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
8: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
14: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
15: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
14: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
16: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
14: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
17: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
18: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
19: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
14: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
20: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
21: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
20: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
22: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
23: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád a na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
20: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
24: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
20: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
1: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
2: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
3: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
4: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města, v letošním roce

0: Že vidíme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
1: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
2: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
1: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
3: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nichž se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně o Klenčí publikoval, o Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švanceberský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Majiný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsai jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsai členů Pražské bonsaistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsai návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovič, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ trasy. I tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Red Bull za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
3: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
0: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
2: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
22: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností. Král.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům dorostům, to znamená propojit ty dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci.

0: je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
2: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
3: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
4: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
5: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
6: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
7: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
8: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jeho českého regionu to považujeme za velký úspěch.
7: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
8: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
7: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
9: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
7: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
10: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
11: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
12: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
7: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
12: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
7: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
1: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
13: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
14: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
13: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
15: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
13: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
16: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
17: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
18: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
13: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
1: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
19: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
20: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
19: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
21: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
22: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
19: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
23: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
19: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
1: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy i hned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
24: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
25: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
26: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
27: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
25: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
28: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
25: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
1: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje, Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
1: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka, jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů, jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
2: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
0: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
3: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
4: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
0: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
4: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
0: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
5: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu. V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
6: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
0: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
7: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
0: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
8: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je

0: Je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmanii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
2: Já jsem na Sportmanii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
3: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
4: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
5: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
6: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
7: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
6: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
7: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
6: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
8: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
6: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
9: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
10: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
11: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
6: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
11: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
6: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
1: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
12: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
13: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
14: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
15: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
14: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
16: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
17: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
18: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
14: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
1: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
19: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
20: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
19: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
21: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
22: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
19: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
23: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
19: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
1: Nový Čín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
24: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
25: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
26: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
27: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
25: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
1: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál Zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příležitost.

0: příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v českém lese nouze.
2: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historie Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
2: Vlastně o Klenčí publikoval, o Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
3: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme-li z přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
3: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
3: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
3: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
3: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
3: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a svazku obcí Domažlice Slovensko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
0: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné přeblíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
0: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
3: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaditství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané plužiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
3: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
3: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
5: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
6: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
7: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
6: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě kralup vidět i Mělník nebo České středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
7: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibej, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
6: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
7: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
6: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
5: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knot Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbůh za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme